0: Mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v ruském okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než tisícovky spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Vláda chce pro rodiče vyšší příspěvek. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. V Praze vyšetřují včerejší tragický pád malého letadla. To se odpoledne zřítilo u letiště Točná. Nehodu ultralehkého letounu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Vyšetřování mají na starost kriminalisté spolu s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, které provozuje společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště agentuře ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Na hmyzí výsluní se dostává kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická jí udělila ocenění hmyz roku. Ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlance nábožné se v Česku dobře daří. Od počátku nového milénia se rychle šíří díky oteplování. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Kudlanka nábožná měří zhruba 8 cm a je tak jedním z největších tuzemských druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě je možné ji spatřit od července do října. Kudlanka nábožná je dobře rozpoznatelná díky velkým očím a také postoji, který připomíná modlící se postavu. V Lipně nad Vltavou zaparkuje víc obytňáků. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta místní rekreační areál. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji a podle jeho šéfa Matěje Kratochvíla jsou nová parkovací místa nutností a nejen ona.
2: Investujeme do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
1: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války ale může stopnout jejich nový nábor.
3: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 tisíc aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme hodně mraků, na většině území i přehánkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
1: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Radio Impuls Hodonín.
0: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gitner.
2: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
0: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v ruském okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než 1000 spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hrouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Vláda chce pro rodiče vyšší příspěvek. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. V Praze vyšetřují včerejší tragický pád malého letadla. To se odpoledne zřítilo u letiště Točná. Nehodu ultralehkého letounu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Vyšetřování mají na starost kriminalisté spolu s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, které provozuje společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště agentuře ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Na hmyzí výsluní se dostává kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická jí udělila ocenění hmyz roku. Ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlance nábožné se v Česku dobře daří. Od počátku nového milénia se rychle šíří díky oteplování. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Kudlanka nábožná měří zhruba 8 cm a je tak jedním z největších tuzemských druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě je možné ji spatřit od července do října. Kudlanka nábožná je dobře rozpoznatelná díky velkým očím a také postoji, který připomíná modlící se postavu. V Lipně nad Vltavou zaparkuje víc obytňáků. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta místní rekreační areál. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji a podle jeho šéfa Matěje Kratochvíla jsou nová parkovací místa nutností a nejen ona.
2: Investujeme do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak je jezdit na bajku.
1: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války ale může stopnout jejich nový nábor.
3: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 tisíc aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme hodně mraků, na většině území i přeháňkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Alta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru. Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Rádio Český impuls.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný se.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
2: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Radio Impuls Hodonín.
1: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gittner.
3: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
1: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v Ruskem okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než 1000 spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po 6. Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené středeční ráno za 3. června a teď už.

0: Radio Český impuls, středa 3. červen, přeji pohodové ráno, máme po 6. Za malou chvíli Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše první ranní středeční hudební dvojce nabídne skladby o chlapcích. Těšit se můžeme na Fešáky a pak také na Vladimíra Mišíka. Více prozradím po 6:30. Cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme Island, zemi, kde vládnou ženy. Více uslyšíme o 2:30. Luděk Sobota v rámci pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou vyrazí do seznamovací kanceláře. Jak tohle to dopadne, dozvíme se v 16:15. Teď už na rádiu Český impuls Jitka Zelenková, přeji pohodový poslech a taky hezké ráno.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
3: Já ti zpívám, přitom oči se vykrývají.
2: Textař tohoto songu Michail Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 3. červen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Do 6:30 si z české muziky let 60. až 80. ještě určitě poslechneme Ronnieho Martona, Kardinály a nahrávku Hastrmane, Tatrmane. U písničky Já ti zpívám si hodně lidí myslí, že Pavel Bobek milostně pěje v nadné ženě. Chyba, ke kořenům textu se ponoříme dnes v 11:30 v rámci premiérového dílu našeho hudebního kalendáře. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Přeji hezké ráno z Rádia Český impuls, středa 3. červen po půl sedmé, třeba Laďka Kozderková, Marta Kubišová, ze všeho nejdřív nahrávka Ať žije show v podání Lenky Filipové, teď už ale rychlý přehled zpráv v režii naší redakce, přeji hezké ráno.
1: Dobré ráno. Vlak na Berounsku v podvečer zachytil nezletilou dívku, skončila v nemocnici. Sněmovna podpořila od nového roku růst rodičovské o 50 tisíc korun. Soud se začne zabývat obžalobou na vládní SPD kvůli předvolebním plakátům. Muž Dortmundu postřelil policistu a zabarikádoval se s dětmi nad ránem se vzdál. A tenista Menšík je po vítězství nad Fonsekou z Brazílie poprvé v semifinále Grand Slamu. No a dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude srážek a oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český Impuls, společně jsme se probrouzdali až k naší první ranní středeční hudební dvojici. Máme po půl sedmé a na řadě jsou teď písničky o chlapcích. Čekají nás Fešáci, skladba Hej chlapče s tamburínou a pak nás také nemine nahrávka Stříhali do hola malého chlapečka v podání Vladimíra Mišíka. Pojďme na to.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno do 7, které nás dělí pár minut od zpráv v celou za malou chvíli. Marie Rotrová, píseň Štěstí. Tento týden začal deštěm, jo, pondělí bylo upršené, včera už se zase opět objevilo slunce a mě zajímá, do jakého rána jste se dnes probudili vy. 734-787-981, to je číslo na náš WhatsApp, a nebo můžete poslat klasickou SMSku, zavysílejte si na rádio Český impuls i vy.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7. zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. V Praze spadlo ultralehké letadlo, zřítilo se včera odpoledne u letiště Točná. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Vyšetřování mají na starosti kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné vnitrostátní letiště, provozovatelem je Letecké muzeum Točná. Podle vyjádření zástupce společnosti havarované letadlo nebylo jejich. Vlak na Berounsku zachytil nezletilou dívku, ta šla v podvečer vedle kolejiště. Podle policejní mluvčí Suchánkové skončila po nehodě v nemocnici. Provoz na trati se podle mluvčího zprávy železnic Kavky zhruba na hodinu a půl zastavil. Okolnosti incidentu policisté vyšetřují. Dětská jipka v karlovarské nemocnici projde proměnou. Kompletní modernizace bude stát 30 milionů korun. Nemocnice spolu s hejtmanstvím mají jedinou podmínku. Provoz jednotky intenzivní péče musí jet bez výrazného omezení. Zjistil to náš kolega Dušan Valenta.
2: Jiná jednotka intenzivní péče pro děti v Karlovarském kraji není, a tak se před rekonstrukcí musí nastavit přesná pravidla, aby vážné případy nezůstaly bez péče. Modernizace potrvá 10 měsíců a změní se takřka všechno. Vznikne moderní a hlavně bezpečné prostředí nejen pro personál. Nová jipka totiž musí být také příjemnější pro děti a jejich rodiče.
1: Dušan Valenta, díky. Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi čtyři nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. No a dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne se bude od západu oblačnost protrhávat. Nejvyšší teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku naměří kolem 22 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kuřica přeje hezké ráno, středa 3. červen. Co vy a běhání budeme zjišťovat v ranním tématu už za malou chvíli. Teď Michal Kocáb, píseň S cizí ženou v cizím pokoji.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

0: to.
1: Za minutu čtvrt na osm Český impuls, rádio pro radost ze života. Co se týče počasí, řekl bych, že máme takové jako pondělní deja vu. Opět jsme se probudili, dá se říci, do skoro stejného dne, minimálně takhle v Praze. To aspoň je. Dobré ráno z Nimice nám přeje pan Zbyněk, který hlásí polojasno a 16 stupňů. Také nás zdraví paní Hača z Kraslice, která hlásí 13 stupňů a koukám, že společně se mnou už vysílá i paní Dáša z Mětěše, která hlásí 15 stupňů a déšť. Moc děkuji za spolupráci. Samozřejmě nekončíme, ba naopak, vaše další textovky ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu 734 787 981 a nebo mi můžete poslat klasickou SMSku. Za malou chvíli na rádiu Český impuls Michal Penk.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Středeční ranní impulzovic Krabička nabídne Helenu Vondráčkovou písničku Pátá. Více nám prozradí Dalibor Janda po půl osmé. Také se můžeme těšit na TV typy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o půl jedné. Dnešní ranní téma bude o běhání. Já jsem už chtěl říct, že si dnes společně ráno zaběháme, ale vlastně proč ne? Když to tak vezmu, tak každé ráno nás vždycky čeká takový jako běh tím ranním vysíláním na rádiu Český impuls. Nás ale v dnešním ranní tématu bude zajímat takové to klasické běhání, ať už venku, ve fitku. Zkrátka, co vy a běh, běháte, co vás kdy doběhlo nebo před čím utíkáte. Můžete volat od této chvíle 604 111 211, toto je číslo k nám, první reakce, komentáře. Nás čekají zhruba za takových 5-6 minut, teď máme minutu po čtvrt na 8 a tohle už je Michal Penk, píseň Hladně.

0: Středa, 3. červen, přeji hezké ráno, blíží se 7:30. V ranním tématu se budeme bavit o běhání. Jedna z našich kolegyň dnes ráno přiznala něco, co málo kdo řekne nahlas, ona zásadně neběhá, vůbec nikdy. No, my ji rozumíme, protože běh je buď životní vášeň nebo věc, kterou děláte jedině tehdy, když nestíháte MHD. A já se ptám, běháte a co vás kdy doběhlo nebo před čím utíkáte?
1: Co se týče běhání, no tak teď do svých 60 jsem to nějak nedával moc, ale díky sedmému zaměstnání a hlavně mé mladé přítelkyni nové, která mě naučila správné technice běhu, jsem se dal na běhání, což dělám tak 3x, 4x do týdne podle počasí od těch 3 do těch 5 kilometrů. Běháme spolu teda samozřejmě. Naučila mě správnou techniku i správné vybavení nosit a začínal jsem takzvaným indiánským během.
2: Řekne vám to každý řidič MHD, na městskou hromadnou dopravu se neběhá, na MHD se čeká. To je vše.
0: Ano, chápu, ale někdy člověk pospíchá a zkrátka MHD nečeká. Takže jak to máte vy? Jste typ, který vstává v 6 a jde si zaběhat, nebo typ, který se na takové lidi dívá z okna s kávou v ruce? Kdy jste naposledy opravdu běželi a bylo to pro sport, nebo jste dobíhali MHD? Máte někoho v rodině, kdo vás do běhání nutí a jak dlouho už úspěšně odoláváte? A co byste vyřídili naší kolegyni, která zásadně neběhá? Má to zkusit, nebo ať v klidu zůstane? Na uchůze. 604-111-211, toto je číslo k nám.
3: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hudební kalendář Českého impulzu.
11: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
12: Já ti zpívám, přitom oči se vykrý.
11: Textař tohoto songu Michail Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
10: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno s datem 3. června. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Těšit se můžeme na skupinu Karamel a jejich Přízrak 7B. Teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Sněmovna bude pokračovat ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi. USA uvalily sankce na velitele ozbrojených skupin bojujících na východě Konga. Požární ochranu ve Středomoří posílí díky mechanismu Evropské unie 777 hasičů. Krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelého. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: 8:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše středeční ranní impulzovec krabička Helena Vondráčková, píseň pátá. A co tato skladba připomíná Daliborovi Jandovi, to uslyšíme právě teď. 8:15, přeji hezké ráno.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Díky muzikálu Rebelové se znovu vrátila do podvědomí publika písnička pátá. Já vám ji pustím v původní verzi s Helenou Vondráčkovou. Mám tu písničku hodně rád, protože mi připomíná všechen ten optimismus druhé poloviny 60. let. Myslím, že Helena i tehdy ve studiu zaspívala s fantastickou suverenitou svého mládí. Vždyť ji natočila v roce 1965, když jí bylo 18 let. I písnička pátá je vlastně cover verze. Před Helenou ji natočila slavná anglická zpěvačka Petula Clark. Ale kdybych si měl mezi těmi dvěmi zpěvačkami vybrat, dal bych určitě přednost Heleně. Je v ní, abych tak řekl, rozzářené srdce.

0: Dobré ráno, středa, 3. červen, blíží se 8. hodina, za malou chvíli další naše muzika, ale 60. až 80. V ranním tématu se bavíme o běhání, pro jednoho životní vášeň, pro druhého věc, kterou dělá jedině tehdy, když nestíhá MHD. A mě zajímá, co vy a běhání?
1: Já taky nemám ráda běh, ale miluju chůzi. Před rokem a půl jsem si koupila chodící pás, takže po práci, jelikož mám sedavý zaměstnání, tak každý den si půl hodiny chodím, v zimě u televize, v létě to mám v chajdě, je tam 6 km v hodině nastavený nejvíc a úplně úžasný.
2: My po své třídě, rok 1983 pravěk, jsme běhali 1500 metrů na čas, prosím, asi tehdy můj rekord 4,53. No teď to ujdu, úplně v klidu, ten běh bych neřešila.
0: Já se přiznám, že na Gimplu jsme hodně chodívali běhat, byly to teda 3 kilometry podél kolem řeky a jako já jsem to nesnášel, jo. Dneska asi jdu docela s chutí rád občas zaběhat, tak jak to máte vy? Běháte, co vás kdy dobělo, nebo před čím utíkáte? Jste typ, který vstává v 6 a jde si zaběhat, nebo typ, který se na takové lidi dívá z okna s kávou v ruce? Kdy jste naposledy opravdu běželi a bylo to pro sport, nebo jste dobíhali MHD a máte někoho v rodině, kdo vás neustále nutí do běhání a jak dlouho už úspěšně odoláváte? 604-111-211, těšíme se na vaše další reakce, blíží se 8. hodina, do zpráv celou písničky let 60. až 80.
3: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Jakub Menšík hraje životní představení. Český tenista ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonseku a poprvé v kariéře si zahraje grandslamové semifinále. Tažení českého supertalentu v Paříži pokračuje. 20-letý rodák z Prostějova zahrál v zápase 49 vítězných míčů a 11 S. Utkání trvalo 2 hodiny a 44 minut. Menšík vyhrál 3-0 na sety.
2: Jakub Menšík!
1: Český mužský tenis bude mít zástupce v semifinále Grand Slamu po 9 letech. Na pařížské Antuce je to dokonce po 16 letech. Menšík v obou případech dorovnal Tomáše Berdycha. O finále Roland Garros bude Menšík hrát v pátek odpoledne s Němcem Alexandrem Zverevem. Cizinec skočil včera večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Ukrajinec s téměř 2 promile alkoholu v krvi se nechal vyhecovat skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli z vody lovit lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Mladíkovi se podle serveru novinky.cz nic nestalo. Jen bude muset zaplatit pobyt na záchytce, kam ho policie následně odvezla. Západočeské Nalžovské hory jsou v dopravních problémech. Ředitelství silnic a dálnic tu opravuje průtah městem. Do konce stavební sezóny je mimo provoz hlavní tah silnice 1/22 z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a Strakonice. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do října příštího roku. Starosta Nalžovských hor Zdeněk Hlaváč má pro drastickou uzavírku pochopení.
3: Tam je strašně komplikovaná stavba, úplně nová opěrná zeď. Ta v žádném případě nejde dělat za kyvadlové provozu. Tam musí být přísně hlídány technologické postupy vystužování a rozšíření parametrů o chodník, který tam v danou chvíli není. Potom ještě je vlastně další velká část vlastní náměstí.
1: Objížďka je podle Hlaváče dlouhá, složitá a je na ní hodně mostů, zejména pro transitní dopravu, která je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšiny do Klatov. Osobní auta mohou jet kratší cestou z Hradeštic na Miřenice a vyjedou ve druhé polovině Nalžovských hor. Na Slovensku opět útočil medvěd. V obci Stráňavy v okresu Žilina napadl muže. 36-letý pacient byl s povrchovými zraněními krku transportovaný vrtulníkem do nemocnice. Vedení obce vyzvalo obyvatele, aby až do odvolání nestupovali do oblasti mimo zastavěné části obce. No a dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 16 až 20 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině, středa 3. červen, Adam Kořica přeje hezké ráno a teď už Vítězslav Vávra zaspívá písničku Správné holky, hlaste se všem Tamarám a Kevinům, kteří dnes slaví svátek. Přejeme vše nejlepší.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Iveta Bartošová a její 3 oříšky, písnička z pohádky 3 oříšky pro Popelku. Dobré ráno nám z Čínska hlásí pan Jiří, který píše zataženo déšť a 16 stupňů a na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 se ozvala i paní Kamila Motalová, která ale rozhodně nepíše ohledně počasí. Tak jo, my za malou chvíli hrajeme Ivetu Bartošovou.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jak to vypadá u vás ostatních, to stále zjišťujeme. 734-787-981, můžete mi poslat textovku ohledně počasí. Středa, 3. červen, zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, případně do jakého rána vstáváte. Na našem Facebooku máme dnes příspěvek ohledně toho, že 60. zítra oslaví herec Jiří Langmajer, ale já koukám, že už to bude nejspíše dnes. Ještě to rychle tady takhle jako pogooglím a je to tak, dnes se slaví jubileum Jiří Langmajer, výtečný to český herec, tak co byste mu popřáli? Klidně nám to napište na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Večer se můžeme těšit na hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. A naše další hudební dvojce, tak ta nám nabídne džínové písničky, více prozradím po 8:30. Teď už ale pohádka na rádiu Český impuls. Iveta Bartošová a její 3 oříšky. Dobré ráno, za minutu 8:45.

0: Dobré ráno, středa, 3. červen, blíží se nám 8:30. Běž, Foriste, běž. I takhle by se dalo popsat dnešní ranní téma. My společně probíráme běhání. Zajímá mě, jak to s během máte vy, jestli běháte, co vás kdy doběhlo, nebo před čím utíkáte. Jste typ, který vstává v 6 a jde si zaběhat, nebo typ, který se na takové lidi dívá z okna s kávou v ruce. Kdy jste naposledy opravdu běželi a bylo to pro sport, nebo jste dobíhali MHD? Máte někoho v rodině, kdo vás do běhání nutí a jak dlouho už úspěšně odolá?
1: No, když nás naháněli policajti, tak vypustil psa policejního. A já jsem se zastavil, že jo, a prostě dal jsem ruce podél těla a pes ke mně přiběh, kroutil hlavou a policajt naměřoval, utíkej, a já proč, když mu stejně nezdrhnu. A ten pes, já jsem zjistil, že ten pes na tohle to není vůbec cvičený. Že on opravdu si před vás jenom sedne a kouká na vás vykuleně, proč prostě neběžíte. Takže já nemám ani půl sebezáchovy, jako abych běžel, jo, to ne.
2: Běžkyně ze mě není. A proč ze mě není běžkyně? Protože na základní škole před 120 lety nás nutili každý rok běhat oval 1200 metrů. A jak to dopadlo? Strašně mě píchalo v břiše, když náhodou musím popoběhnout. To nechcete vidět. Mm-mm.
0: Chápu, co vy a běhání, já musím podotknout, že vždy, když jdu běhat, tak mě na tom běhání baví. Za prvé si člověk jako pročistí hlavu. Ono, já vím, že když to tak jako řeknete, tak člověk, co neběhá, tak si klepe jako na hlavu, ale jde to, když si pustíte fakt do uší hudbu, kterou máte rádi, na nic nemyslíte a vypnete a soustředíte se jenom na to dýchání. A za druhé, mě ještě strašně na tom běhání baví to, že se neustále můžete jako zlepšovat a klást si výzvy na sebe. Jo, že třeba jeden den si řeknete, chci to zaběhnout tak, druhý den tak, tak to je super. Co vy a běhání? Ranní téma, stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám. My si do 8:30 hrajeme muziku let 60. až 80. Hezké ráno i vám.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 21 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Hudební kalendář Českého impulzu.
15: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
16: Já ti zpívám, přitom oči se mi kvíjí.
15: Textař tohoto songu Michal Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
14: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 4 minuty po půl deváté přeji hezké ráno z rádia Český Impuls. Středa, 3. červen, za malou chvíli český hitmaker Michal David, píseň Perpetuum mobile. Teď už ale český zprávař, kolega Vítek Zábranský. Vítku, vítej, ahoj, mě by zajímalo, co neseš za novinky. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Sněmovna podpořila od nového roku růst rodičovské o 50 000 korun. Při útoku ukrajinského dronu v ruském okupované Doněcké oblasti dnes ráno zahynulo 7 lidí a 11 se zranilo. Francie po vlně veder letos zaznamenala nejteplejší jaro v historii měření. Hmyzem roku v Česku je kudlanka nábožná, veřejnost se může zapojit do jejího mapování. Tenista Menšík je po vítězství nad Fonsecou z Brazílie poprvé v semifinále Grand Slamu. A dneska to začne zataženou oblohou z časným deštěm, místy i bouřkou, během dne se ale počasí zlepší, srážky budou slábnout a oblačnost se bude trhat. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa, 3. červen. Já vám přeji stále hezké ráno. Na řadě je naše hudební dvojice, která tentokrát nabídne Jeanové písničky. Čeká nás Jeanová láska, Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. Radek Tomášek dnes slaví krásné jubilejní 80. narozeniny. Já mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší. A pak nás také nemine Jeanovej kluk Hany Zagorové. Máme minutu po 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: 3. červen, blíží se 9. hodina, přeji hezké ráno. V ranním tématu jsme se bavili o běhání, přivedla nás na to jedna z našich kolegyň, která ráno přiznala, co málo kdo řekne nahlas, ona zásadně neběhá vůbec nikdy. My ji rozumíme, protože běhání je buď životní vášeň nebo věc, kterou děláte jedině tehdy, když nestíháte MHD, a mě dnes ráno zajímalo, co vy a běhání běháte, neběháte, co vás kdy doběhlo, nebo před čím utíkáte?
1: Když jsem chodila na základní školu, tak jsem moc ráda běhala. Chodila jsem na veškeré běžecké závody a také vyhrávala. No ale nyní mu to můj zdravotní stav nedovoluje, takže dobíhám maximálně tak, když dobíhá autobus anebo městskou dopravu.
2: Když jsem byla mladá, běhala jsem docela často, skoro hodinu denně, ještě s klasickým walkmanem a strašně mě to bavilo. Když jsem byla starší, tak už jsem tolik neběhala. Každopádně občas doběhnu dceru, když to na mě zkouší. Mějte se krásně, krásné dobré ráno.
0: Hezké ráno i vám. Na 9. chystáme zprávy, do té doby ještě další muzika, ale 60. až 80.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Jakub Menšík dobývá Paříž, 20-letý český tenista si na grandslamovém Roland Garros zahraje o finále. Mezi nejlepší čtyřku se probojoval po výhře 3-0 nad Brazilcem Fonsecou. Na takový úspěch čekal český mužský tenis roky. Naposledy do semifinále grandslamu postoupil v roce 2017 Tomáš Berdych, bylo to na Wimbledonu. Co se týče Roland Garros, tam se musíme vrátit až do roku 2010, kdy se mezi nejlepší čtyřku dostal také Berdych. 20-letý Menšík na něho teď po letech navazuje. Český talent v semifinále Roland Garros vyzve světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. V Paříži se na semifinále chystá také Kateřina Siňaková, tu čeká semifinále ženské čtyřhry. Žáci na českých školách ztrácí pocit bezpečí, vyplývá to z průzkumu, podle kterého zažilo na 120 tisíc Čechů na základní nebo střední škole něco nepatřičného. Od zneužití autority až po sexuální vztah. Z průzkumu podle serveru TNCZ také vyplynulo, že 95% lidí je proto, aby každá škola měla povinně etický kodex a jeho porušení by mělo vést k ukončení pracovního poměru. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl z více než 1000 na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to zveřejnila agentura Reuters. Konžské úřady v podvečer podle agentury uvedly, že podle potvrzených případů eboly vzrostl zhruba o 20 na 344, z nich 60 tvoří úmrtí. Začali jsme a končíme dobrou zprávou ze světa sportu. Hokejista Tomáš Hertl dal rozhodující gól. V prvním finálovém utkání NHL přispěl výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. He scores! Tomáš Hertl! And it's 5-4 Vegas! Český útočník si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. A na závěr zpráv se podíváme ještě na počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku naměří kolem 22 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezkou středeční, nebo respektive přeji hezké středeční dopoledne s datem 3. června. A teď už další muzika, ale 60. až 80. Petra Janů, písnička Už nejsem volná. Když okna...

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích. Ticho hnízd.

0: Čtvrt na deset, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa, 3. červen, za malou chvíli Lucka Bílá, písnička a žádný party, z Neratovic nás zdraví, koukám na to, musím ještě tady ten WhatsApp otevřít, ono, jak ho máme nový, tak to ještě úplně nefunguje, tak jak by možná chtělo, mělo, ale samozřejmě textovky nám chodí, to je ta nejdůležitější zpráva. Z Neratovic nás zdraví paní Eva, která přeje klidný den a hlásí 17 stupňů. Tak hezké ráno, teď už dopoledne i vám, paní Evo, moc děkuju za zprávu. Koukám na náš Facebook, ten najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Zajímá nás, jestli jste zpívali svým dětem. Hlasovat můžete v takové jako menší anketě. 4 z vás píší, že radši ne, naopak 17 prostřednictvím hlasování dávají vědět, že ano. Písnička Já ti zpívám Pavla Bobka je dnes v hudebním kalendáři. Jak vznikala, uslyšíme o 11:30 na rádiu Český impuls. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Já ještě koukám do komentářů. Paní Ivana Musilová píše, ano, zpívala. Když jsme byli na horách, tak jsme zpívali hodně písniček od Ivana Mládka. Pan Stanislav Holan píše, já ne, páč by to nebylo k poslechu. Rychle by mě zastavili. Paní Jitka Chloupová píše, dětem, vnoučatům i dětem v práci. Tak co vy, zpívali jste svým dětem? Dejte nám vědět a nezapomeňte, že o 11:30 premiérový díl hudebního kalendáře. Pavel Bobek, píseň Já ti zpívám. Ptát se na ní bude kolega Zdeněk Sekanina. Máme 2 minuty po 9:45. Za malou chvíli Lucka Bílá. Píseň Žádný party.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Hudební kalendář Českého impulsu.
11: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
12: Já ti zpívám, přitom oči se vykrý.
11: Textař tohoto songu Michail Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o 11:30.
10: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli zpívá Věra Špinarová. Vypadá to tak, že samotě možná odzvoní. Jo. Představte si, že stojíte pod čínskou horou Tchajšan, koukáte na tisíce schodů vedoucích k vrcholu a říkáte si, tak tam mě nikdo nedostane. Jenže pak zjistíte, že v Číně se rozjíždí nový trend, takzvaná ekonomika společníků a společnic. Za pár stovek juanů si totiž můžete najmout parťáka na lezení. Tenhle člověk s vámi vyšlápne až nahoru a ještě vás u toho vyfotí a nezůstane, nebo respektive nezůstává to jen u hor. Stejným způsobem si lidé v Číně platí doprovod na běhání, prohlížení památek nebo dokonce na tradiční hotpot v restauraci, což je jídlo, které se odjakživa sdílí výhradně s přáteli. Když se nad tím jako zamyslíme, tak je to vlastně skvělý nápad, který bychom mohli zavést i tady u nás v Česku. Tak si to představte, jo. Máme před sebou víkend, vy si pronajmete nějakého parťáka na sobotu a neděli, vezmete ho na Sněžku nebo k vám do hospody na guláš a on si s vámi celé hodiny nadšeně povídá o hokeji, jo, my Češi máme rádi taky politiku, rozumíme počasí, jasná věc, a na konci se s vámi ještě úctivě rozloučí. To zní podle mě jako naprosto dokonalý plán na víkend, akorát se trochu bojím, že u nás by ten najatý společník po hodině mluvení zjistil, že je to opravdu jako šichta a začal by možná platit u stolu on nám, abychom už nepokračovali. Každopádně si myslím, že tento vynález by mohl fungovat, ale ten společník by opravdu nemohl být možná z Česka, protože ten by se do té debaty určitě nějak zapojil. No, zajímavá myšlenka, zajímavá úvaha, co se teď děje v Číně. Každopádně my si hrajeme českou muziku let 60. až 80. Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál, 3 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls, středa 3. červen, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 10. hodina. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Kde jsi, v celou potom nejnovější zprávy s kolegou Vítkem Zábranským. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že jedna z našich kolegyň v rádiu přiznala něco, co málo kdo řekne nahlas. Ona zásadně neběhá, a to vůbec nikdy. My tomu rozumíme, protože běh je buď životní vášeň nebo věc, se kterou děláte jedině tehdy, když nestíháte MHD. No a na toto konto jsme zjišťovali dnes ráno, jestli běháte, co vás kdy doběhlo nebo před čím utíkáte. Jste typ, který vstává v 6 a jde si zaběhat, nebo typ, který se na takové lidi dívá z okna s kávou v ruce. I když jste naposledy opravdu běželi a bylo to pro sport, nebo jste dobíhali právě to MHD, máte někoho v rodině, kdo vás do běhání nutí a jak dlouho už úspěšně odoláváte?
1: Že já rozvážím maso, tak jak se říká, jsem v práci, ne na útěku, takže já radši chodím. Čau.
2: V životě jsem toho naběhala do, od 10 do 18 jsem běhala závodně 300, 400, 800 metrů. Soupeřky nechávala za sebou, stála na stupni vítězů. Dnes na to ráda vzpomínám. Teď už všude chodím pěšky a nedobíhám ani tu městskou dopravu.
3: Nepatřím ani do jedné skupiny. Já využívám kolo. Vždy, když to jen trochu jde.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Dobré dopoledne. A začnu aktualitou. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim ve středních Čechách je zastavený kvůli poškozenému trakčnímu vedení nákladním autem. Na místě zasahují hasiči. Další informace pro vás zjišťujeme. Neobvyklý případ řešil v Česku nejvyšší soud. Rozetnul spor Akademie věd s dcerou vědkyně o gram měsíčního prachu. Jeho vzorek se do Československa dostal v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstal ale v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Měsíční prach tak náleží Akademii věd. V nejvyšších polohách jeseníků se znovu pasou ovce. Pomáhají chránit přírodu, protože spásají odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným rostlinám, které by jinak v porostu neměly šanci. Stovka zvířat se bude pohybovat až do září v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny.
4: O valašské ovce se starají pastevci se psy. Někteří se tím živí, jiní ale mají svá zaměstnání a pastevectví je jejich koníčkem. Práce to není jednoduchá. Na pastvu na Petrovy kameny se vyráží brzy ráno za každého počasí. V poledne jsou pak ovce zpět u ovčárny, kde se mohou napít a odpoledne se vyráží na kopec znovu. Ovce se na svazích jeseníků pásly už dříve. Volnou pastvu ale obnovili ochranáři v loňském roce po 80 letech. Ovečky pomáhají udržet druhovou rozmanitost zdejších alpínských trávníků. Eva Panošová, Jeseníky.
3: Česko má novou tenisovou superstar. Nejmladší grandslamový semifinalista v historii českého tenisu se jmenuje Jakub Menčík. 20-letý rodák z Prostějova srazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Fonseku. Boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva, tedy aktuálně největším favoritem turnaje. Menčík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi čtyři nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. A dnes bude zataženo až oblačno, čekejte na většině území déšť nebo přehánky. Během dne se ale začne nebe protrhávat a srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krátce po 10. hodině nám teď na rádiu Český impuls zaspívá Heidi Janku písničku Sláva bláznivým nápadům. Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne.

0: Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutí.

Zpravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

0: Rádio Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Karel Černoch, Petr Dvorský, duet Láska prý. Podle čeho dostal název hrad Bezděz, uslyšíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté. Do té doby muzika let 60. až 80. přeji pohodový poslech.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
5: Hudební kalendář Českého impulzu.
6: V roce 1981 jste si možná i vy broukali tuhle písničku s Pavlem Bobkem.
7: Já ti zpívám, přitom oči se mi krýjí.
6: Textař z tohoto songu Michail Žantovský poodhalí nejenom, jak se s Pavlem poznali, ale i jeden největší omyl týkající se téhle písničky. Budete překvapeni i vy, tedy v případě, že naladíte hudební kalendář ve středu o půl dvanácté.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středeční dopoledne, 3. červen, po půl jedenácté, naše hudební dvojice, která nabídne cyklistické písničky. Kam se dnes podíváme v rámci pořadu Máme Česko rádi? To prozradí Hana Krasíková, která je zatím poněkud tak trochu tajemná.
1: Máme Česko rádi.
2: Začínáme hádankou. Stojí to vysoko nad Máchovým jezerem a má to dvě věže. Co je to? Správně, hrad Bezděz. Vždycky mě zajímalo, proč se jmenuje právě tak, a proto využiju příležitosti a zeptám se Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Dočkám se odpovědi. Dobrý den.
3: Dobrý den, to víte, že dočkáte. Nejdřív se tak jmenoval zdejší dvorec, tedy sídlo knížecího správce korunních statků. A to bylo už koncem 12. století. Ta jméno nesla i vesnice, ostatně i kopec, na kterém hrad stojí, je také Bezděz.
2: No jo, ale co to znamená, že se tu není čeho bát?
3: Tak úplně ne, ale když se hrad budoval, tak ho měli napadnout loupežníci. Dělníci hrad bránili beze strachu, tedy děsu, a tak mohl vzniknout název. Možná je to ale jenom povítačka pro turisty. Při prohlídce uslyšíte i varianty, že je to od majitele panství s podobným jménem, nebo že je to zkomolenina ze dvou jmen zdejších vrcholů. Jeden přibýval Běs a druhý Děs.
2: Dnes to máme jako jazykové okénko. Čas ubíhá, tak já stručně povím, že se jedná o jeden z mála hradů, který nikdo nestihl přestavět na zámek. Jeho dvě věže a světlé zdivo jsou vidět zdaleka. Cestu nahoru zpestřuje křížová cesta a má tu být i poklad, že?
3: No, říká se to. Dokonce o tom napsal Smetana operu Tajemství. Raději bych řekl o Montserratské Černé Madoně. Ta byla původně v hradní kapli, kvůli které sem směřovali slavné pouti až do zrušení kláštera na Bezdězu. A to je důležité. Když hrad mniši opustili, hrad koupila obec za 50 zlatých jako veřejný lom.
2: Cože, jako lom?
3: Jojo, proto najdete materiál z hradní zdí ve většině zdejších starých domů.
2: Hana Krasíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen

0: Český impuls, středa, 3. červen, přeji hezké dopoledne, blíží se 11. hodina. Na dnešní den, prosím vás, připadá Evropský den jízdních kol a v rámci této příležitosti jsme si pro vás do hudební dvojce přichystali cyklistické písničky. Čekají nás plavci a jejich bicykl a pak nás také nemine šlapací kolo od Faraonu. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji poklidnou středu, i nadále si užijte s naším rádiem, dále už se na každého z vás těší kolega Honza Benešovský, já si s vámi s radostí zase zavysílám zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou!
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
6: Hudební dvojice
7: aneb jako vejce vejci.
8: Já už co batole rád jezdil na kole,

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Nákladní auto strhlo na Kolínsku trolej. Řidič přejel přes železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korobou. Kvůli poškozenému trakčnímu vedení se zastavil provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim. Na místě zasahují hasiči správy železnic. Podle jejich mluvčího se událost obešla bez zranění. Intenzivně se pracuje na opravě vedení. Pravděpodobné obnovení provozu je kolem poledne. V Petrohradu hoří. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí sestřelila 50 dronů. Podle ruských médií zasáhly ropné překladiště. Stalo se tak v den, kdy začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, na kterém promluví ruský prezident Vladimír Putin. Petrohradská městská rada útok potvrdila, podle ní si vyžádala několik zraněných. Podpora domácností klesá, sníží se téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce z údajů více jak 155 tisíc domácností. Pro zkoumání dat 128 tisíc domácností pak ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Minister práce Juchelka řekl, že jako řešení navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob do projednávané novely se zvýšením rodičovské. Návrhy chystají i poslanci z koaličních a opozičních stran. Světový šampionát za velkou louží láká české fanoušky. Ministerstvo zahraničí proto posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů českých fotbalistů na turnaji. Ředitel právní a konzulární sekce české diplomacie Jiří Šlajs nám řekl, že hlavně doporučuje zkontrolovat si platnost cestovního dokladu.
2: Protože řada států má předepsanou minimální délku platnosti dokladu po opuštění země. Je potřeba zkontrolovat si, jaké jsou vstupní podmínky. U Spojených států i u Mexika je pro krátkodobé pobyty bezvízový pobyt v délce do 90, respektive do 180 dnů. Nicméně je potřeba provést registraci v estě.
1: Šlajs také apeluje na to, aby návštěvníci znali pravidla tamních imigračních úřadů. To znamená mít připravené doklady, které prokazují účel pobytu, třeba fotbalové vstupenky, ubytování nebo zpáteční letenku. Mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, Spojených státech a Mexiku začíná 11. června. A dnes bude převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami na východě i s možností bouřek. Později odpoledne se začne nebe protrhávat a strážky budou až na výjimky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne, po 11. hodině skončily zprávy a my můžeme znovu vkročit do hudebního proudu. Začíná Iveta Bartošová a Petr Sepeši, písnička Červená. Tady je Honza Benešovský, Český impuls.

0: Bohemšema a Skandej, Petra Janů v dopoledním vysílání Českého impulzu hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. No a když už to takhle říkáme, pojďme si to malinkato rozebrat. Do telefonu nás dostanete stažením žluté rádiové aplikace se 4 Ačky, což uděláte zdarma z App Store nebo z Google Play. A do televize nás přiveďte ťuknutím na automatické ladění někde na ovladači, pak už to celé naběhne samo. Však říkáme jednoduše a v nejvyšší kvalitě, to uslyšíte sami v zápětí, až začne zpívat Dalibor Janda, Jitka Zelenková nebo Marika Gombitová.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Posloucháte Český impuls, středa 3. června, 11:30, čas otevřít hudební kalendář. A my se dnes vydáváme na začátek 80. let s písničkou Já ti zpívám, kterou natočil Pavel Bobek. Textaře Michaela Žantovského o rozhovor poprosil expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Žantovský, máte nějakou vzpomínku na vznik písničky Já ti zpívám, která spatřila světlo světa v roce 1981?
3: Ano, mám na ní velmi silnou vzpomínku a nejenom proto, že to byla ve své době velmi úspěšná píseň, ale měla specifický vznik. Já jsem většinou textoval pro Pavla Bobka písničky zahraničních autorů z angličtiny, ale tohle byla původní píseň, kterou jsme napsali s Karlem Zichem, který bohužel už také není mezi námi a která se tváří jako milostná píseň, ale ve skutečnosti je věnovaná našim malým dcerám. My jsme měli v té době všichni shodou okolností zhruba dvouleté dcery a ta písnička je o tom, jak zpívám té dvouleté holčice, která nechce usnout a chce pořád jenom, abych jí zpíval.
2: Já bych se nebál vás skoro označit jako dvorního textaře Pavla Bobka. Vzpomenete si i na začátky té vaší dlouhodobé spolupráce?
3: My jsme byli kamarádi vlastně dost dlouho předtím, než jsme spolu začali psát, nebo než jsem pro něj začal psát písničky.
2: To jste mi jednou říkal, že to byla taková skupina, připomeňte prosím koho.
3: Mladých lidí, která se na počátku tehdejší normalizace snažila se vymknout z té narůstající šedi okolo nás a bavit se nějakým důstojným a kulturním způsobem a hodně jsme jezdili po přátelích a po chalupách, po víkendech a pouštěli jsme si muziku a ta muzika v tom hrála dost centrální roli, pochopitelně kvůli Pavlovi, který byl takovou vůdčí osobností té party.
2: No a i proto na něj teď budeme vzpomínat na rádiu Český impuls tím, že si pustíme vaše společné dílo. Já ti zpívám.

0: a Zuzana Burianová. Kytky se smály v dopoledním programu Českého impulzu. Pojďme do klenotnice, do impulzové skrabičky, dáme si Milence v Texaskách, to je slavný hit ze Starců na chmelu. Josef Zíma, Karel Štědrý, Jasná věc, a komentovat bude Helena Vondráčková. Těším se na to, ve 12 hodin si poslechněte polední zpravodajskou relaci tady u nás na Českém impulzu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto,
5: i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně,
7: všechno u nás doma,
8: i moje hračky,
9: děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
16: Mám tu pro vás Milence v Texaskách. Když se dneska díváte na film Starci na chmelu, asi vám ani nepřijde, jak důležitý film to v roce 1965 byl. Najednou se v něm začalo mluvit o věcech, které byly do té doby tabu. Některé z nich jsou důležité dodnes. A snad právě proto ústřední píseň Milenci v Texaskách přežila doteď. Jo, a víte, že jeden ze tří kytaristů, kteří provádějí dějem, je Karel Krill?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Jana Černochová byla štědrá. Bývalá ministryně obrany udělila v loňském roce jednomu ze svých náměstků rekordní odměnu ve výši 1 milion korun. Ministerstvo obrany se stalo druhým nejštědřejším rezortem v odměňování vrcholového managementu, když mezi náměstky a vrchní ředitele rozdělilo celkem 4,4 milionu korun, což v průměru činí zhruba 440 tisíc korun na hlavu. Konkrétní jméno oceněného náměstka ani přesný důvod udělení bonusu úřad neuvedl, nicméně loni na ministerstvu působili pouze dva náměstci, a to František Šulce a Daniel Blaškovec. Mluvčí rezortu vysoké částky obhajuje plněním mimořádných úkolů zásadních pro obrany schopnost země, přípravou strategických projektů, nárůstem mezinárodní agendy i legislativními změnami. Samotná Černochová se k rekordním bonusům nevyjádřila. Liberec připravuje 688 nových parkovacích míst. Úpravou dopravního značení a přeznačení ulic na jednosměrky toho dosáhne na dvou sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově. Pomůže tak řidičům, kteří z důvodu nedostatku prostoru parkují v rozporu se silničními pravidly. Liberecký náměstek Adam Lenert vysvětluje, jak budou úpravy probíhat.
2: Tohle je ta první etapa, jsou to vodorovné značení, tak aby se vlastně lépe uspořádalo to parkování a udělalo se tam to parkování legálně. Provedou to technické služby města Liberec, předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace.
1: Práce by měly být hotové do konce letošního roku. Radnice ale ke zvýšení počtu parkovišť plánuje i další etapy. Desítky ukrajinských dronů v noci zaútočily na ruskou Leningradskou oblast. Podle gubernátora Rusové sestřelili 59 bezpilotních letounů. Ty poškodily infrastrukturu ve třech petrohradských čtvrtích a zranili několik lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil zásahy cílů vzdálených až 1100 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle Kyjeva a záběrů na sociálních sítích hoří největší ropný terminál v severozápadním Rusku. Zasažené jsou také vojenské objekty v Kronštatu a zbrojovka v Tambovské oblasti. K útokům došlo v den zahájení Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, kde má promluvit prezident Vladimír Putin. Končíme dobrou zprávou ze světa sportu. Hokejista Tomáš Hertl dal rozhodující gól. V prvním finálovém utkání NHL přispěl výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karolíny. He scores! Tomáš Hertl! And it's 5-4 Vegas! Český útočník si připsal čtvrtý gól v letošním playoff. Zítra čekáme polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku pak až odpoledne, oblačnosti přibývat, odpoledne a večer se v Čechách od západu pozvolna místy přidají přehánky nebo také bouřky. Naměříme 23 až 27 stupňů, na západě jen kolem 21. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsme za polednem, 3 minuty po 12. hodině skončily další zprávy, přichází kapela Turbo, písničce Hráč. S vámi je Honza Benešovský, hezké poledne z Českého impulzu.

0: Sloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, jsme v klasické sestavě, to znamená za chvilku přijde k mikrofonu Alexander Hemala, expert na zábavu, taky na televizní program, právě teď dokončuje televizní chvilku, tak si na něj počkejte a bude to čekání s písničkami, s muzikou. Lucie Bílá, přijde Jaromír Majer nebo Michal David, Český impuls.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Luděk Sobota vyrazí do seznamovací kanceláře. Poslechněte si to ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Což říkám teď, protože je tady Saša s jiným úkolem, a sice aby nás obeznámil s televizním programem na dnešní večer. Za chvilku taky další písničky. Marcela Holanová bude zpívat, Eva Olmerová nebo Václav Neckář na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Znám spoustu především kamarádek, které si nikdy nebo málo kdy nechají ujít Hříšný tanec, tedy ikonický snímek Patrika Swayzeho, který si tu zahrál charismatického tanečního instruktora. Jeho partnerka se díky těhotenství nemůže zúčastnit taneční soutěže a náš hrdina je, tak říkajíc, namydlen. Ale jaká náhoda, je tu sympatická dívka, trošku plachá, ale to se podá, a máme tu pár snů. Hříšský tanec Prima Max ve 20 hodin. Celá vesnice řeší, co král s Musilem tehdy udělali, anebo spíše neudělali. Takto tajemně zní název dnes jubilejní z té epizody Kamarádů, seriálu, jehož podtitul zní, že někdy přátelství může být víc než láska. Jak ty rébusy vyřešili, odpověď můžete hledat dnes večer od 20. hodiny 15. minuty na Primě v seriálu Kamarádi. Pro mou generaci v těch dospívajících letech byl román Milenci a vrazi takovým ikonickým čtením románu Vladimíra Párala. Až po letech se režisér Viktor Polesný rozhodl převést ho na filmový pás, a tak se můžete vypravit do jednoho domu v Ústí nad Labem, kde se potkávají náhodní i trvalí pracovníci chemické továrny. Mnohovrstevné vyprávění z neveselé doby, to jsou Milenci a vrazi v 21.30 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, středa 3. června. Před námi je hudební dvojice, to znamená dvě písničky se společným tématem. A tím tématem jsou chlapci. Nejprve Hej chlapče s tamburínou a fešáci, potom přijde Vladimír Mišík a zaspívá Stříhali do hola malého chlapečka. Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké odpoledne, připravujeme hlavní zprávy na 13. hodinu. Všechno podstatné do nich vměstnáme z domova, ze světa i ze sportu, takže pokud jste rádi v obraze, poslouchejte dál Český impuls.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hudební dvojice
7: Aneb, co mají písničky společného?

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Přerušení trvá. Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Velimí je od rána zcela zastavený provoz. V obci Nová Ves u Kolína totiž řidič nákladního automobilu přejížděl železniční přejezd se zvednutou korbou a strhl zhruba 400 metrů trolejového vedení. Incident se obešel bez zranění, ale kvůli obrovskému rozsahu poškození potrvají opravy správy železnic až do pozdního odpoledne. České dráhy odhadují obnovení provozu kolem 16:00. Dálkové vlaky mezi Prahou a Kolínem aktuálně jezdí odklonem přes Nymburk a Lysou nad Labem. Regionální spoje v úseku nahradila autobusová doprava. Vláda se snaží vzkřísit penzíko. Ministerstvo financí posílá do připomínkového řízení návrh zákona, který má výrazně zatraktivnit penzijní spoření, zejména pro lidi do 30 let. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se pro mladé zvýší podpora, zavedou se nová zvýhodnění a u většiny fondů se sníží poplatky za správu a úplně zruší poplatky za výkon, které jsou teď jedny z nejvyšších v Evropě. Cílem změn je zvýšit výnosy klientů na úkor penzijních společností a zajistit jim vyšší rentu k důchodu. Návrh navíc počítá s tím, že do 10 let zcela skončí staré transformované fondy, protože jejich povinnost vykazovat každý rok kladné zhodnocení brání efektivnějšímu výnosu peněz. Vláda by měla materiál projednat do konce měsíce. Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat obžalobu hnutí SPD. Ta se týká předvolebních plakátů z roku 2024, které podle státního zástupce podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Jeden z plakátů zobrazoval agresivního muže tmavé pleti s nožem a nápisem o chirurzích z dovozu, druhý ukazoval kouřící romské chlapce s textem o zneužívání sociálních dávek. Původně byl v kauze obviněný i předseda hnutí Tomio Okamura, toho ale nová vládní trojkoalice po loňských volbách odmítla vydat k trestnímu stíhání kvůli poslanecké imunitě. Právní zástupce SPD Adam Batuna jakékoliv protiprávní jednání odmítá. Plakáty označil za legitimní prezentaci volebního programu a navrhl zproštění obžaloby. Ve Žďáru nad Sázavou si došlápli na rodiče taxikáře. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základních škol zakázali ranní vjezd autům. Řidičům tam zákaz začíná v 7:20 a končí v 8 hodin. Vedoucí městské policie Martin Kunc tvrdí, že na opatření platící od tohoto týdne si budou muset někteří ještě zvykat.
2: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomto místě zabočit, říkali: aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, od těch ředitelů měli.
1: Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi dětmi, obracela se nebo couvala. Zítra čekáme polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku pak až odpoledne přibývat oblačnosti, mohou se přidat také přehánky nebo i bouřky. Naměříme během dne 23 až 27 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v jednu hodinu skončily. Jdeme na muziku. Jiří Korn bude zpívat, potom Karel Hála nebo Prontosauři. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Honza Benešovský u mikrofonu.

0: Věra Špinarová. Za chvilku už cestovatel Jirka Kolbaba navštívíme společně Island, zemi, kde vládnou ženy. Jak to funguje v praxi, o tom bude mluvit právě Jirka za chvilku ve svém dalším cestovatelském vstupu. No a ještě předtím písničky Triky a pověry, Petr Rezek, Petr Naď, Karel Zich. Ti všichni budou s námi v odpoledním hudebním proudu Českého impulzu.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká klásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidím poprvé, vždyť po létech se vrátí.

zítra, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je kluku 15.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku další muzika. Pavel Horňák bude zpívat, Hana Hegerová nebo Michal David. Ale teď už bude povídat cestovatel Jirka Kolbaba, který si zamiloval Island. Tak schválně, čím mu učaroval?
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: O Islandu je známé, že je to země, která do nejvyšších pater společnosti ráda staví ženy. Hodně vidět je to například v politice. Řekni nám o tom něco, Jirko.
3: Ten národ je historicky směsící severské a keltské krve. A tady se vytvořil neuvěřitelný vztah k ženám. Představ si, že první prezidentkou na světě byla Vigdís Finnbogadóttir. V roce 1980 nastoupila do této funkce, byla to první prezidentka a už tehdy tedy si svět uvědomil, že tady na tomto ostrově dochází k velké rovnosti pohlaví, že ty rovné podmínky tady jsou skutečně v praxi uplatňovány.
2: Čím je historicky podložen ten pozitivní vztah k ženám a ta důvěra společnosti, která není úplně typická po celém světě, že je delegují do svého vedení?
3: Přesně tak, tady to vůbec není žádnou novinkou. Již od vikingských časů bylo známo, že každý pár zdravých rukou byl potřeba, třeba na farmě nebo při rybolovu, při zpracování ryb a podobně. To živobytí v těch tvrdých klimatických podmínkách vlastně nastavovalo ty podmínky tak, že ženy byly kvůli malému počtu obyvatel, také dlužno říct, nuceny, aby zastávali pozice a práci, která třeba v jiných zemích je vyhrazena toliko mužům. V několika těch sociálních vrstvách a rolích se ty ženy už od nepaměti etablovaly. A to proto, aby udrželi vůbec tu ekonomiku nad vodou. A řekněme, že dnes ta ekonomika je nesmírně, nesmírně pevná.
2: A když půjdeme třeba o několik pater níž do běžných profesí, na úřady, do vedení významných firm, i tam mají ženy své zastoupení?
3: No pochopitelně, protože ta štědrá sociální politika, péče o dítě a podobně, to je tam na vysoké úrovni a ty ženy se mohou vracet do zaměstnání poměrně brzy a budovat tu svoji kariéru a ta rovnost té společnosti je dokonce, představ si, signalizována nejvíce tím, že když chceš pojmenovat určité profese, tak oni nemají speciální název, speciální slovo pro ženskou a mužskou profesi. Oni mají toliko jeden jediný název, který zahrnuje jak muže, tak ženy. A to si myslím, že už samo o sobě je docela dobrým signálem. Takže nechť se nebojí ani ženy cestovatelky touto zemí cestovat, třeba úplně sami, i to jsem zažil. Vždycky budou velice vřele a velice přátelsky všude přijati a všude nám, i ženám, i mužům, jako turistům pomohou. Skutečně země mimořádných mezilidských vztahů a kvalit.
2: Island, země ženám zaslíbená. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ty víš, jak má se žít, ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, zpíval Ladislav Štajdl, skvělý hit Miluji tě. Máme středu 3. června, pojďme na další hudební dvojici, nasadíme si džínové písničky. Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou zaspívají džínovou lásku a potom Hana Zagorová džínovej kluk. Mimochodem, Radek Tomášek má dnes narozeniny, kulatiny, je mu 80, tak přejeme všechno nejlepší. Teď příjemný poslech z Českého impulzu, zdraví Honza Benešovský.
1: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Hudební dvojice
8: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rychle hraje český Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
2: Hezké odpoledne. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. Ta přesouvá část pravomocí při pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce. Ty budou nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření, což v části opozice vyvolává obavy z jejich přetížení. Novinka zároveň rozšiřuje počet poradenských kontaktních míst ze 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Sněmovna legislativu upravila podle návrhu Evy Fialové z hnutí ANO a Elišky Olšákové ze STANu, čímž zrušila původně plánované omezení pomoci jen na lidi s vazbou na daný region. K poradenství tak bude mít přístup kdokoliv. Předloha teď míří do Senátu. Hasiči při letošních kontrolách nočních podniků odhalili už 1623 nedostatků. Udělili pokuty za 640 tisíc korun. Od ledna zkontrolovali 590 z plánovaných 800 barů a diskoték. Zaměřují se hlavně na podzemní a špatně evakuovatelné prostory. Podle mluvčí hasičů jsou nejčastějším závažným problémem zatarasené, neprůchodné nebo špatně značené únikové cesty. Akci hasiči vyhlásili po tragickém silvestrovském požáru ve Švýcarsku, kde zemřelo 41 lidí, a po loňském požáru v mostecké restauraci u Kojota se 7 oběťmi. Kontroly potrvají do konce srpna. V nejvyšších polohách jeseníků se znovu pasou ovce. Pomáhají chránit přírodu, protože spásají odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným rostlinám, které by jinak v porostu neměly šanci. Stovka zvířat se bude pohybovat až do září v chráněné krajinné oblasti mezi ovčárnou a Petrovými kameny.
3: O valašské ovce se starají pastevci se psy. Někteří se tím živí, jiní ale mají svá zaměstnání a pastevectví je jejich koníčkem. Práce to není jednoduchá na pastvu na Petrovy kameny. Se vyráží brzy ráno za každého počasí. V poledne jsou pak ovce zpět u ovčárny, kde se mohou napít a odpoledne se vyráží na kopec znovu. Ovce se na svazích jeseníků pásly už dříve. Volnou pastvu ale obnovili ochranáři v loňském roce po 80 letech. Pomáhají udržet druhovou rozmanitost zdejších alpínských trávníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jeseníky.
2: Šéf NATO Mark Rutte nečekaně dorazil na návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci Severoatlantické rady. Na nádraží je přivítal ukrajinský minister zahraničí Andrej Sibiha. Oficiální program zůstává z bezpečnostních důvodů utajený. Hlavním tématem jednání je vojenská pomoc napadené zemi, například prostřednictvím programu PURL na dodávky zbraní a munice. Aliance intenzivně řeší, jak Kyjev efektivně podporovat a zároveň se nezapojit do přímého konfliktu s Ruskem. Zítra čekáme polojasno až jasno, v Čechách bude dopoledne, na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne oblačnosti přibývat. Přidají se také na západě Čech i přehánky nebo bouřky. Naměříme 23 až 27 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné odpoledne, zprávy skončily. Chvilku po 14. hodině dáme si hurikána Dalibora Jandu, hned potom Petra Černocká. Koukej se mnou si píseň Broukej. Honza Benešovský s vámi, Český

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku necháme tady ve vysílání další tip na výlet. Berte nebo nechte být. V pořadu máme Česko rádi. Tentokrát se dozvíme, podle čeho dostal název hrad Bezděz. A rovnou se tam podíváme s Hankou Krasíkovou a turistou z povolání Mirkem Tausigem. Do té doby písničky Iveta Bartošová s Karlem Černochem, Jiří Korn s Naďou Konvalinkovou nebo Alena Tichá na Českém impulzu.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: Max 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku.
5: Mám mě auto.
6: I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně,
8: všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: 3:30 odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chviličku další písničky, kola pop music se točí dál, zaspívá Karel Zich nebo Valdemar Matuška, ale teď další tip na výlet. Hlásí se Hanka Kracíková, která je zatím poněkud tajnůstkářská.
1: Máme Česko rádi.
2: Začínáme hádankou. Stojí to vysoko nad Máchovým jezerem a má to dvě věže. Co je to? Správně, Hrad Bezděz. Vždycky mě zajímalo, proč se jmenuje právě tak, a proto využiju příležitosti a zeptám se Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Dočkám se odpovědi. Dobrý den.
3: Dobrý den, to víte, že dočkáte. Nejdřív se tak jmenoval zdejší dvorec, tedy sídlo knížecího správce korunních statků. A to bylo už koncem 12. století. Ta jméno nesla i vesnice, ostatně i kopec, na kterém hrad stojí, je také Bezděz.
2: No jo, ale co to znamená, že se tu není čeho bát?
3: Tak úplně ne, ale když se hrad budoval, tak ho měli napadnout loupežníci. Dělníci hrad bránili beze strachu, tedy děsu, a tak mohl vzniknout název. Možná je to jenom povítačka pro turisty. Při prohlídce uslyšíte i varianty, že je to od majitele panství s podobným jménem, nebo že je to zkomolenina ze dvou jmen zdejších vrcholů. Jeden prý býval Běs a druhý Děs.
2: Dnes to máme jako jazykové okénko. Čas ubíhá, tak já stručně povím, že se jedná o jeden z mála hradů, který nikdo nestihl přestavět na zámek. Jeho dvě věže a světlé zdivo jsou vidět zdaleka. Cestu nahoru zpestřuje křížová cesta a má tu být i poklad, že?
3: No, říká se to. Dokonce o tom napsal Smetana operu Tajemství. Raději bych řekl o Montserratské Černé Madoně. Ta byla původně v hradní kapli, kvůli které sem směřovali slavné pouti až do zrušení kláštera na Bezdězu. A to je důležité. Když hrad mniši opustili, hrad koupila obec za 50 zlatých jako veřejný lom.
2: Cože, jako lom?
3: Jojo, proto najdete materiál z hradní zdí ve většině zdejších starých domů.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

z nás nevtíčího klíma. Nikdo má pletky rád. Já radši sklidicí vína. Žízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

I takhle hraje Český impuls.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: krabičky zpívat bude Václav Neckář slavnou písničku Obrovský hit Tvým dlouhým vlasům a Petr Janda z Olympiku připojí pár slov v komentáři. Hezké odpoledne ještě jednou přeje od mikrofonu Honza Benešovský a ve 3 hodiny hlavní zprávy.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Od Vaška Neckáře jsem miloval písničku Doktor Damdy Dam, ale vím, že lidi mají rádi jeho romantické písně, jako třeba Tvým dlouhým vlasům. Dlouho jsem si myslel, že je to cover ze nějakého anglického hitu, ale pak jsem si vzpomněl, že s ním v roce 1981 získal bratislavskou liru. Měl v té době 2 velké opory, bratra Jana a textaře Zdeňka Rytíře. A ten konec konců napsal pár moc dobrých textů i pro Olympik.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun. A to za dvě předvolební kampaně z roku 2024. Ty podle rozsudku podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Soudkyně Ivana Tichá verdikt odůvodnila tím, že plakáty záměrně polarizovaly společnost a vyvolávaly v lidech strach a závist, což překročilo hranice svobody politického projevu. Státní zástupce požadoval ještě o 500 000 vyšší trest. Poukázal na nulovou sebereflexi a snahu získat moc a finanční prospěch na úkor zranitelných skupin. Rozsudek je nepravomocný. Právní zástupce SPD vinu odmítá. Plakáty označil za pravdivé pojmenování společenských otázek. Česko možná čeká zavedení celostátního referenda. Vláda už poslala návrh zákona do připomínkového řízení. K vyhlášení všelidového hlasování bude potřeba 300 000 podpisů občanů nebo rozhodnutí parlamentu. Výsledek bude pro politiky závazný na 5 let, pokud k urnám dorazí alespoň 35% voličů. Lidé ale nebudou moci rozhodovat o všem. Návrh přísně zakazuje hlasování o daních, soudech, ústavních právech i o členství země v Evropské unii a NATO. Premiér Andrej Babiš vidí prostor pro debatu spíše u témat jako eutanázie nebo omezení sociálních sítí pro děti. Schválení novinky v parlamentu bude ale složité, vládní koalici totiž chybí v poslanecké sněmovně 12 hlasů k ústavní většině. Centrum Prahy má novou výjezdovou základnu pro záchranáře. Vznikla v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Posádky díky ní získávají kvalitnější zázemí. Na slavnostní otevření nové základny se byl podívat náš reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, přestřižení pásky, účast politiků a pak prohlídka nové budovy. Jedná se o modulární stavbu, na kterou není potřeba stavební povolení. I proto mohla základna vzniknout velmi rychle, a to přímo ve dvoře nemocnice. Nenarušuje tak památkově chráněné budovy, ačkoliv je přímo v centru. Hledat pozemek, na kterém by se stavělo, by bylo velmi těžké. Díky novému zázemí můžou teď v této lokalitě sloužit hned dvě posádky a tím se tedy trochu zkrátí čekání na sanitku. Teď už nová základna slouží. Asi 10 minut po přestřižení pásky jsem viděl, jak jedna z posádek spěchá k autu a vyráží na svůj první výjezd. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Nový šéf NATO Mark Rutte nečekaně dorazil na návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci Severoatlantické rady, na nádraží je přivítal ukrajinský minister zahraničí. Oficiální program zůstává z bezpečnostních důvodů utajený. Hlavním tématem jednání je vojenská pomoc napadené zemi, například prostřednictvím programu na dodávky zbraní a munice. Aliance intenzivně řeší, jak Kyjev efektivně podporovat a zároveň se nezapojit do přímého konfliktu s Ruskem. Zítra čekáme polojasno až jasno, postupně v Čechách dopoledne, na Moravě a ve Slezsku spíše odpoledne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se hlavně v Čechách na západě objeví i přehánky nebo bouřky. Naměříme 23 až 27 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi, 3 minuty po 15. hodině a vězte, všechno bude fajn. Tak jak teď zazní v písničce Žentůru, tady je Honza Benešovský, hlásím se od mikrofonu. Pěkné odpoledne.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Pokud jste teď někde u počítače nebo si pohráváte s chytrým mobilem, tak se zastavte u nás na Facebooku, podívejte se, co se děje v rádiu. Taky tam občas najdete různé soutěže, dá se lecos vyhrát, témata jsou tam pravidelně, která můžete komentovat, glosovat, lajkovat a tak dále. A taky si najděte nové přátelé. www.facebook.com/Český impuls je naše adresa. Těšíme se na vás taky v tom nekonečném internetovém prostoru. No a teď další muzika. Michal David, potom Naďa Urbánková. Český impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Pátek půl čtvrté, posloucháte Český impuls, středa 3. června. Pokud dnes chystáte nějakou grilovačku, opékání, posezení s přáteli, dejte si k tomu Český impuls, tvoříme fantastickou hudební kulisu, vždycky mezi 19. a 20. hodinou písničky k táboráku. Tak pojďme zasednout kolem našeho pomyslného táborového ohně. Těšíme se na vás a za chvilku další odpolední muzika. Karel Gott bude zpívat, Marie Rotrová nebo Karel Zich.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpoledne, posloucháte Český impuls. Luděk Sobota za chvilku vyrazí do seznamovací kanceláře. Poslechněte si to ve 16:45 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a ještě posílám cyklistické písničky do hudební dvojice, protože dnes je Evropský den jízdních kol. Začnou plavci bicyklem a potom Faraon šlapací kolo. Mějte se krásně, zase zítra po 11. naslyšenou.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: Hudební dvojice
9: a neb Vrána k vráně sedá.
10: Já už co batole, rád jezdil na kole,

0: Posloucháte Český impuls.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

vědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Zavedení nové superdávky prý přinese problémy. Sníží podporu 57% současných příjemců a pětině domácností po zaplacení bydlení, nenechá ani životní minimum. Propad postihuje seniory i rodiny se staršími dětmi. Ministr práce Aleš Juchelka proto reaguje pozměňovacím návrhem. Ten stropy pro příspěvky na bydlení rozdělí podle 77 okresů na místo velikosti obce, což lépe odrazí reálné nájmy. Druhou změnou je rozšíření statusu zvýhodněné zranitelné osoby pro samoživitele s dětmi až do 15 let věku. Na těchto úpravách dávky, kterou lidé poprvé obdrží v srpnu, panuje ve sněmovně shoda. Jiří Langmajer slaví velké narozeniny, právě dnes mu je 60 let. Tato česká herecká hvězda má za sebou nespočet divadelních, televizních i filmových rolí. Před časem nám v našich impulzech Honzy Benešovského Jiří Langmajer prozradil, že se na své filmy většinou nedívá.
2: A když jste na té premiéře, promiňte, kdy se nedíváte, tak co tam děláte v tom kinosále? Nebo tam nejste, jste v předsálí?
3: No, uteču na pivo. Já vám řeknu, proč se na ty filmy nekoukám, no. Protože to prostě už nemůžu změnit. A když pak vidím nějakou chybu, kterou třeba jiní lidi nevidí, ale já ji vidím, tak ji prostě nemůžu změnit a mě to šíleným způsobem vytáčí. Takže já se na to radši nedívám.
1: Pro Langmajera jsou proto důležité především kritiky od známých a fundovaných lidí v oblasti divadla. Divadelní představení totiž pak hraje dalších pár let a může si z recenzí něco vzít. Straka je v pohotovosti. Odborová organizace při úřadu vlády vyhlásila stávkovou pohotovost, a to kvůli plánovanému červencovému přesunu agent lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Odboráři varují před destrukcí funkčního systému a hrozí ostrou stávkou, pokud úřad do pátku podepíše delimitační protokoly s ministerstvy. Premiér Andrej Babiš i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta kroky obhajují zefektivněním státní správy a obavy zaměstnanců považují za neopodstatnění. Vládní plán, který kvůli ztrátě nadrezortnosti kritizuje i odborná veřejnost, se pokusí obě strany vyřešit na krizovém jednání zítra ráno. Český svaz ledního hokeje schválil finální podobu realizačního týmu reprezentace pro novou sezónu. K hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi se v roli asistenta připojí 56-letý Richard Král. Toho si vybral sám trenérský štáb a doplní stávajícího asistenta Pavla Grosse a trenéra brankářů Jaroslava Kameše. Zásadní změna nastává také na postu generálního manažera, kde po Jiřím Šlégrovi přebírá žezlo legendární Patrik Eliáš. Celý nový realizační tým získal na návrh prezidenta svazu Aloise Hadamčíka dvouleté kontrakty. Kompletní obměna vedení národního mužstva přichází po mistrovství světa ve Švýcarsku, kde dosavadní výběr Radima Rulíka vypadl ve čtvrtfinále s Finskem. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne bude přibývat oblačnosti. V Čechách se objeví také přehánky nebo i bouřky, naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Přeji hezké odpoledne, jsme tu opět, abychom vás, přátelé, pobavili, ale také trošku informovali, totiž dočetl jsem se, že dnes má svůj den kolo. A v neděli to bude přesně 130 let, co Henry Ford dokončil svůj první automobil. Dalo by se tedy říci, že tím dnem kolo vlastně skončí svou životní pouť, že bude vystřídáno něčím modernějším, rychlejším, pohodlnějším. No ale naštěstí právě v poslední době prožívá jízdní kolo svou renesanci. Tím, že je umíme pohánět baterií, je i pro nás dříve narozené docela pohodlným dopravním prostředkem. Tak tedy vzhůru do sedla a třeba se rozjet na veselý večírek, jak o něm zpívá Sagvantofy v první písničce.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Plakalo baby, plakalo vám.

0: Myslím, že tato písnička, kterou zpíval Valdemar Matuška a jmenovala se Ďáblovo stádo, že tato písnička poprvé zazněla v divadle Semafor, kde byl několik let členem pan Valdemar. No a my tady zůstaneme na této úžasné scéně. Totiž pan Luděk Sobota by si rád založil rodinu. A proto vyrazil do seznamovací kanceláře, kterou ovšem vede Miloslav Šimek. Tak možná se dozvíme, jestli pak pan Slávek uspokojí specifická přání svého klienta.
1: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem asi, že jo?
2: Ale jste, dobrý den, uklidněte se.
1: Já myslel, že jsem zase vlez někam
2: jinak. Jste tady dobře, co si přejete?
1: No podívejte se, situace se má následovně. Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
2: Ano, to je mi jasný. Aby vám bylo jasný, my chlapi tady s chlapama neseznamujeme.
1: No mi ani tak moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. U nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne.
2: No dobře, dobře.
1: No to bych byl jedině pouze rád, kdyby to dopadlo dobře, víte.
2: No ne, já myslím, no. Abyste to zkrátil. Jakou ženu byste si vedle sebe tak představoval?
1: To si můžu vybrat.
2: No, tak jistě, z toho, co máme na skladě, tak určitě, že?
1: Máte něco čerstvýho?
2: Jak čerstvýho?
1: No jak čerstvýho, abyste mi nenavízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
2: Počkejte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží, hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala.
1: No to ne, to není pravda, jak to říkáte. Jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valný zájem, víte? A pak kvůli vám s nějakou takovou tadyhle nebudu celý život, pane.
2: Počkejte, no. Vy mi snad tady něco vyčítáte a já jsem vám ještě nic nenabídl, ne?
1: No právě proto, že jste mi ještě nic nenabídnul. To já jsem tady tamhle předloni jsem byl tamhle v tom v Hamburku a jen jsem vlez do toho.
2: Do čeho?
1: Dovnitř. Víte, tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
2: Dovolte, snad si nechcete plést naší seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
1: Já nekřičem. To oni, když mě vyhazovali.
2: Proč vás vyhazovali?
1: No, protože jsem asi pořád zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
2: Je výborný. Pro zajímavost, co jste jí nabídl?
1: No, co já jsem jí mohl akorát tak nabídnout? Akorát tak jedně příslib, víte? Že si jí vemu, samozřejmě.
2: Dobře, já chápu. Jakou ženu byste tedy chtěl od nás?
1: No taky takovou. Mě to radila máma, víte. Ona má máma o mě strach.
2: Ano, ano. Maso. Moc podobných slabých pohromadě, že?
1: Mě to zaráží, ona má máma...
2: No, maminka má o vás strach, no dál. No, co
1: maminka
2: chce?
1: Maminka má o mě strach.
2: Ano, ano, co chce maminka? No.
1: Ona má strach...
2: O co má strach?
1: Abych nějaký nesed na led.
2: Na led? Neříkala na led?
1: Co?
2: Na led? Neříkala na led?
1: Neříkala na led.
2: No, neříkala na led.
1: Jako na hlavu.
2: Ne. Jako na lepidlo.
1: Když bych jí šahal na lepidlo.
2: Sedal, ne?
1: Sedal. Proč bych jí sedal na lepidlo? Přece se podívám, kam si sedám.
2: No já doufám.
1: No, když mě pozve, no. Konečně. Ne?
2: No helejte se, to se tak říká. Sednout někomu na lep, ne? Tak. Jako kdybyste nějaký skočil na špek.
1: To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený. Mě to radila máma. Aha. Ona má máma o městě.
2: Já vím. Helejte, my se nakonec domluvíme i bez vaší mámy. Mně se to začíná rýsat.
1: Helejte,
2: vy nechcete hubený,
1: ne,
2: že?
1: To si radši připlatím. Víte, a měla by mít sílu v nohách.
2: To říkala taky máma,
1: taky.
2: Že?
1: Taky. Ona má máma a o městra. Měla by mít sílu. Ono k nám je to, pane, dopatrám.
2: Ano.
1: A teď já vám řeknu tu skutečnost, která se tady objevuje.
2: Ano.
1: Ono tahá ty těžký tašky s tím nákupem a s tím konezo a všechno. A se vším?
2: Ano.
1: A teďka ještě tahat ty kýble s tím uhly. Pane, a kojit přitom.
2: Snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
1: No a co, již budu mít hlad?
2: Cože?
1: Chci říct, co, když bude mít hlad?
2: Kdo?
1: Co?
2: Kdo?
1: Kluk.
2: Jaký kluk? No. Vy máte kluka.
1: No já ne, ale ona bude mít.
2: Já jsem z vás, Jelenče.
1: No.
2: S kým?
1: To já nevím, to je jedno. Hlavně, aby měla kluka, aby mě pomohl v sadu, až budu starý, aby mě pomohl, aby mě tam zastal. Zastal jsem chtěl říct. Aby mě zastal, až budu starý, až my máme sad a máme taky ovocný stromy, aby mě pomohl zatřást konečně s korunama.
2: A rozumím, ano.
1: My chceme zatřást s korunama.
2: Helejte, a nechcete teda nějakou rovnou?
1: Rovnou chci, křivou nechci.
2: Ale ne.
1: Vy se mi ještě smáli, kvůli vám.
2: Počkejte, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
1: Jak s dětskem?
2: No s dítětem.
1: S dospělým by to nešlo.
2: Jak s dospělým?
1: No s dospělým dětskem mi už pomoct třeba s korunama.
2: No to máte těžký.
1: To je těžký, ať vás tím zatřese.
2: Ne, já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou séna. Teda nebylo by to těžké a nesmělo by vám vadit, že by byla asi o 20 let starší než jste vy.
1: No to by mě silně vadilo, pane. To jsem si rovnou mozí mámu.
2: No helejte se, já už vám začínám rozumět. Aby jsme to teda ukončili. Vám ani tak nejde o lásku, že jo? Vy spíš potřebujete výpomoc v domácnosti.
1: O sílu, no.
2: O výdrž takovou.
1: Aby zabrala.
2: Ano, ano. O vytrvalost a o sílu. No helejte, jestli vám jde o sílu, měl bych tady jednu lehkou atletku.
1: No, lehkou nechci, víte. To už jste si mohl všimnout, že jsem pěkně vybouřený.
2: No, ale tohle je sportovkyně. Lehká atletka hází kladivem.
1: To by mi ještě chybělo. Dostá kladivem, víte?
2: Prosím.
1: Vsteklou nějakou.
2: Není vsteklá, ale když ji nechcete, nemáte jí mít, nabídnu jinou. Pak je tady teda, když jde o sílu, jedině už Marta Buková.
1: Buková, Buková.
2: No co?
1: To je divný jméno.
2: Proč divný?
1: To je divný jméno.
2: Normálně jméno.
1: Nezobdá se na mě.
2: No Buková, to je divný, Marta.
1: To by se jmenoval, se jmenoval Buková.
2: Ale teď je to jedno, ne? Je to jedno, jak se jmenuje teď. Potom se stejně bude jmenovat podle vás, ne?
1: No jo, vlastně. Luděk.
2: Ale ne Luděk, podle vašeho příjmení se bude jmenovat. Jaké ráčíte mít příjmení?
1: Já jsem Jedle.
2: No tak, tak slečna Buková se bude jmenovat Jedlová. No.
1: No to jste to narovnal.
2: Dobro.
1: Jedle to ještě šlo, ale Jedlová.
2: Proče vám se pořád něco nelíbí?
1: To je divný,
2: nelíbí,
1: ale to je divný. Vy
2: tak
1: to
2: nejste spokojen. Prosím, ať si slečna nechá své dívčí jméno, bude se jmenovat Buková nadále a vy se budete jmenovat Smrk. No, a je to. Každý budete
1: jaký mít... Smrk, člověče, já jsem Jedle.
2: No tak promiňte, splecem si dřevo jako dřevo, ne?
1: No to není pravda, ale... že každý jen tak nesežene.
2: Ale no tak prosím, tak Buková vy Jedle, no. A jsme domluvený, ne?
1: No, to vám tě pěkně děkuju, člověče. Vy to tak vylepšujete, ale čím dá tím hůř, člověče? Víte, jak bude dole na dveřích vypadat ta vizitka? Buková Jedle. To k nám začnou jezdit pro dříví.
2: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět, ne?
1: To nevím. Jak vy se pro zajímavost jmenujete?
2: No, jak bych se jmenoval?
1: No, je to zajímá.
2: No, normálně, prosím,
1: no,
2: se
1: prosím,
2: jmenuji.
1: Jak?
2: No, Hroch, no.
1: A to se nestydíte,
2: člověk? A proč bych se styděl? Ta co asi?
1: No, to
2: my jsme slavný rod Hrochů. Táta byl Hroch, děda byl Hroch, všichni jsme Hroši doma. Pane, já jsem na své jméno hrdý.
1: Jo, no prosím. A odkaď pak jste všichni Hroši?
2: No z Píšťan.
1: To chápu, pane, tam je bahno.
2: Řekněte si to vyjedle a řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
1: Je opravdu silná.
2: A to víte, že jo, neotravujte. Je silná jako bej.
1: No, dovolte laskavě. Snad jako kráva, ne? No.
2: Tak promiňte, Jedle, no.
1: No nic se nestalo, Hrochu. A jak víte, že je tak silná?
2: No protože tady vždycky Marta Buková zápasí s medvědicí o pouti.
1: Jo,
2: no.
1: O pouti?
2: No o pouti.
1: A vyhrává?
2: No, tak minule pravda prohrála.
1: A nebo byste mi teda tím pádem radši rezervovat tu medvědici?
2: Jak myslíte?
1: Když na ní vyhrála?
2: No nezlobte se, snad byste si nechtěl vzít medvědici.
1: No hned ne, pochopitelně, že jo? Nějaký čas bych s ní musel chodit.
3: Teda nevím, vy máte ale divný chuče vzít si medvědici.
1: Co se diví, co je na tom, člověče? Hejte se, vy jste ženatej.
3: No jsem.
1: No vidíte, když si někdo může vzít hrocha, kluče, abych se nemohl vzít medvědici. Naschledanou.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Na Českém impulzu se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let. A tak je tu Hanička Zagorová a její Kam jdou. A potom to bude skupina Krystalky, která právě v těchto letech byla populární.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Josie Bastiána. Na vedlejší vesnici nad vesnicí je kostel postavený ve tvaru jako antického řeckého chrámu. Takže my jsme přivedli z Barandova dobové kostýmy řecké, oblík jsem do toho půl vsi, donutil jsem je naučit se ty italské věty a ten kluk, který tam hraje toho Sebastiána, tak to byl Vojta Pavlíček, který chodil s dcerou Michala Tučného. Takže jsme to tam natočili, lukostřelci, traktoristi. Jo, střílej, au. Tak to jsme to všechno dělali. Pak jsme natáčeli Panenku Marii a nakonec teda to porno. Na tuto scénu jste měl pozvaný profesionály z Prahy, dvě dívenky a dva chlapce. Ty chlapci přijeli, ale ty holky se nedostavili. A teď konco, utíká čas. Tak pak už jsem viděl co, tak jsem šel do vesnice, tam do jedné rodiny, kde měli takovou dívenku. Příjemnou, hodnou, vstřícnou. A říkám její matce, prosím tě, hele, nám zastala takováhle věc, mohla by třeba vaše dcerka tady, jenom tak do půl pasu, že by byla jako nahá, jenom ty prsa by byly vidět a dostane za to, já nevím, asi 600, 800 korun. Pojď sem, ukaž kozy, dobrý, já je znám, je to v pořádku, je to v pohodě. Tak, a šli jsme filmovat. Ona tam měla kamarádku z Polska a ty holky šly filmovat pod tou podmínkou, že ta, která byla blondýna, bude mít černou paruku a ta, co byla černá, že chce blond paruku, aby nebyly poznat. Tak jsme jim vyhověli a teď jsem říkal, tak ta dívenka takhle a ten chlapec vás bude obhospodařovat jako zezadu. A jak? Tak nám to předveď jako režisér. A já, bába hloupá, na lopatu jim nasedla, jak je z Mrazíka. Jsem jim to ukazoval oblečen, samozřejmě, jak jsem viděl, že z toho mají Silvestra. Nicméně jsme začali točit a ta dívenka s tím chlapcem se nějak nemohli sejít pořád, protože bylo jenom jako. Ona šla dopředu, on šel dozadu a takhle. Já pak prosím tě, musíte být sehraný. Takže to vypadá, že by to musel mít 80 cm dlouhýho, ty blázně, podívej se, kde jsi. Tak když jsme to jeli až po pátý už, tak ta holka byla už taková naštvaná, tak se na ně otočila a polsko-česky říká, tak dělej mi to už pořádně. Natočili jsme to, zaplatili jsme jim. Druhý den před naším barákem zastavilo auto VB. Dobrý den, pane Troška, dobrý den. Promiňte, ale my jsme se dozvěděli, že tady točíte porno. Snaživý český člověk. Já, pano, natáčeli jsme takový porno, ale takový socialistický. Oni se ani neusmáli, taky mohli bychom ho vidět. Jo, prosím, pojďte. Tak jsem vzal k nám domů, zasedli v pokoji, pustili se, jim to koukali na to, říkají, no ale tam nic není. Já jim říkám, no lidi, co vám říkal, že to je takový porno socialistický. No a pak jsem říkal holkám, no, vy jste teda pěkný. Oni se totiž hned večer na diskotéce pochlubili, po obě dvě, že točili porno a nějaká dobrá duše už letěla honem to napráskat, jako bychom to neznali, že co si budeme povídat. Každý den bylo něco. Ale je zajímavý, že spousta lidí mě volala, nebo mě psali, nebo mě zastavovali. Pane Troška, můžete nám říct, jaký to byl ten italský film o tom Sebastiánovi? My bychom ho rádi chtěli vidět, a já taky. A když jsem jim říkal, že jsme to natáčeli tam u nás, tak tomu vůbec ani nechtěli věřit. Protože takový chrám, tam si mi sloupy a pod tím je zase ta opravená, krásná poustevna, kde jsme zase točili to poustevníka. O Dio, Damila Force, jakýho posavíničere, la tentazione, že jo? O bože, kdy mi sílo bych mohl odolávat pokušení a tak. Takže to se všechno točilo tam. No, vidíte. Co si člověk neudělá, mladá paní, jako kdyby neměl.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
3: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Zavedení nové superdávky prý přinese problémy. Sníží podporu 57% současných příjemců a pětině domácností po zaplacení bydlení nenechá ani životní minimum. Propad postihuje seniory i rodiny se staršími dětmi. Minister práce Aleš Juchelka proto reaguje pozměňovacím návrhem. Ten stropy pro příspěvky na bydlení rozdělí podle 77 okresů namísto velikosti obce, což lépe odrazí reálné nájmy. Druhou změnou je rozšíření statusu zvýhodněné zranitelné osoby pro samoživitele s dětmi až do 15 let věku. Na těchto úpravách dávky, kterou lidé poprvé obdrží v srpnu, panuje ve sněmovně shoda. Lobista Roman Janoušek je opět v záři reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmínečného propuštění z vězení v roce 2022. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, potřebovat ochrannou helmu a pohybovat se z berlí. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po opuštění Mříží aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Na pokyn ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce proto úřad zahájil dohled nad soudy a vyžádaný spis i lékařské posudky předá k odbornému posouzení. Janoušek si původně odpykával trest 4,5 roku za úmyslné sražení ženy v opilosti z roku 2012. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval dva mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi poté, co se před ní pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl, kvůli čemuž inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. Jeho český státní zástupce potvrdil zahájení úkonů trestního řízení pro podezření ze neužití pravomoci úřední osoby. Bližší podrobnosti ale vzhledem k probíhajícímu dokazování odmítl sdělit. Náročné lví stěhování zažívají ve zlínské zoo. V tamní záchranné stanici pro velké šelmy ho sleduje náš zpravodaj Jan Čada.
2: Hezký den přeji. Příchod tří nových lvic, které stát zabavil soukromým chovatelům, mění zavedené ubytovací schéma. Poslední z nich Elza žila dlouho sama a její zařazení do smečky je tak velmi náročné. Zoologové teď upravují složení skupin lvů. Právě Elza se přesune do původní expozice králů zvířat v zoo k mladému samci. Časem mohou vytvořit chovný pár. Pozice mění i další lví rodina. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno. V Čechách bude během dopoledne přibývat oblačnosti, na Moravě a ve Slezsku pak až odpoledne. Od západu ale bude místy přibývat i přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech jen kolem 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Na začátku druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, se nám Lenka Filipová svěří s tím, že je zamilovaná. A zrcadlo pak, možná i našemu vysílání, nastaví Karel Černoch. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Hymna všech kutilů, sousedovic Stoníček v podání Ivana Mládka. No a tím naším dalším hostem bude Vladimír Menšík, i když, jak se zdá, tentokrát nebude hovořit. Totiž na svého kamaráda zavzpomíná herec Oldřich Velen, kterému prý pan Vladimír zavařil na výstavě nábytku budoucnosti. Nevím, co si pod tím představit, rád si tuto scénku poslechnu.
1: On neustále sršel, z ničeho něco napadlo, něco blbýho. Jo? Třeba jednou, když jsem ještě byl v angažmá v Olomouci, já jsem tam byl do roku 1962 a ráda něco točil kolem Olomouce, no tak nás samozřejmě navštívil. No a odpoledne mě doprovázel do divadla na nějakou zkoušku a v té Pavelčákové ulici za divadlem byl obchodní dům s nábytkem a na něm visela veliká cedule výstava nábytek budoucnosti. Láďa říká, no kurník, to teda jsem zvědav, jak si Hanáci představují nábytek. Tak jsme tam vlezli, no, stelunko, prostě haraburdi, sice jako nově vyrobený, nepropoškrabaný, ale haraburdi, starý kredence kuchyňský, starý kuchyňský stoly, čtyři nohy, židle, čtyři nohy, v rohu otomán, aby si taťka po obědě mohl zdřímnout v té budoucnosti. V ložnici dvě prostý postele, dvě almary, a na stolečku byl televizor. No tak jsme to ještě, jsme se tím velice bavili a docházeli už jsme k východu. Láďa říká, Oldo, prosím tě, pojď, aspoň jim to tam pochválíme, ne, když už si s tím dali takovou práci. A pán, dej mě pokoj, já na takový haraburdi nebudu psat pochvalu. Opa, tak já se tam jdu aspoň podepsat. No tak jsem se tam podepsat. Za týden mě volalo naše divadelní ROH, neboli jak Jiří Lír to změnil, Jiří Lír vynalezl, že ROH je takový všeobecný, to je pro dělníky, nádeníky, jo, úředníky a tohle, ale umělci, že by se měli jmenovat jinak, a navrhl, aby umělci nebyli v ROH, ale podle vzoru R.A. Dvorskýho, aby byli v R.A.H. Jo? Takže naše RAO Olomoucky mě povolalo a hned mezi dveřmi mě sprdávalo, co jsem si to dovolil na té výstavě výdobytek českých rukou, že jsem to znevážil všecko a tohle, a že po tom mém zápisu, o kterém já jsem nic nevěděl, že tam přišla skupina pracujících z národního podniku Sigma Lutin. Oni tam píšou, jak byli nadšení, že je možný z kusu surovýho dřeba vyrobit almaru dřeba. A tak to tam chtěli napsat, to nadšení, a otevřeli tu knihu a koukaj, co je tam napsané ode mě. Já povídám, no já jsem tam nic nepsal. Ne, tak my ti to přečteme, my ti to osvěžíme. Ty jsi tam napsal. Odstraňte z výstavy televizor a můžete ji nazvat, jak bydleli naši prarodičové. Podepsán Oldřich Velen, herec.

0: 49 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

0: Přátelé, asi se to nestávalo tak často, aby se u jednoho mikrofonu setkali tak úžasné pěvkyně, jakými byly Eva Pilarová a Eva Olmerová. Ale je to tak, ta píseň se jmenuje Znám tě. A pak už to bude Strejček Jonatán, což je taková malá výjimka potvrzující pravidlo, že ve skupině Olympic pouze a jenom zpíval Petr Janda. Tentokrát se k mikrofonu čelem postavil bubeník této kapely a věhlasný výtvarník Jan Sory Pacák.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Znám spoustu především kamarádek, které si nikdy nebo málo kdy nechají ujít Hříšný tanec, tedy ikonický snímek Patrika Swayzeho, který si tu zahrál charismatického tanečního instruktora. Jeho partnerka se díky těhotenství nemůže zúčastnit taneční soutěže a náš hrdina je tak říkajíc namydlen. Ale jaká náhoda, je tu sympatická dívka, trošku plachá, ale to se podá a máme tu pár snů. Hříšský tanec Prima Max ve 20 hodin. Celá vesnice řeší, co král s Musilem tehdy udělali, anebo spíše neudělali. Takto tajemně zní název dnes jubilejní z té epizody Kamarádů seriálu, jehož podtitul zní, že někdy přátelství může být víc než láska. Jak ty rébusy vyřešili, odpověď můžete hledat dnes večer od 20. hodiny 15. minuty na Primě v seriálu Kamarádi. Pro mou generaci v těch dospívajících letech byl román Milenci a vrazi takovým ikonickým čtením románu Vladimíra Párala. Až po letech se režisér Viktor Polesný rozhodl převést ho na filmový pás a tak se můžete vypravit do jednoho domu v Ústí nad Labem, kde se potkávají náhodní i trvalí pracovníci chemické továrny. Mnohovrstevné vyprávění z neveselé doby, to jsou Milenci a vrazi v 21.30 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: A v tomto případě se spolu s těmito dvěma vypravíme do Francie. Já vám přeji hezký večer a zítra se budu těšit na shledanou.
1: Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoicky klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umělám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem. To očičko se tam podíval takhle, ozvalo se. Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřel a se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Zavedení nové superdávky prý přinese problémy. Sníží podporu 57% současných příjemců a pětině domácností. Po zaplacení bydlení nezbyde ani životní minimum. Propad postihuje seniory i rodiny se staršími dětmi. Ministr práce Aleš Juchelka proto reaguje pozměňovacím návrhem. Ten stropy pro příspěvky na bydlení rozdělí podle okresu na místo velikosti obce. To lépe odrazí reálné nájmy. Lobista Roman Janoušek je opět v záři reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmínečného propuštění z vězení před 4 lety. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Potřeboval ochranou helmu a pohyboval se z berlí. Server Seznam zprávy ale zjistil, že Janoušek se už několik měsíců po opuštění vězení aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval 2 mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi po tom, co se před ní pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl. Kvůli tomu inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. České volejbalistky zahájily Ligu národů nečekaným vítězstvím. Zdolali domácí Čínu 3-0. Aktuálně 6. tým světového žebříčku porazili poprvé. České hráčky mezi volejbalovou elitou debutovaly loni. Před rokem česká reprezentace obsadila 11. příčku. Zítra nás čeká zpočátku polojasno až jasno, během dopoledne a odpoledne přibývání oblačnosti od západu, odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky, naměříme 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jenom já.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
1: Rádio Český impuls.

Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské

Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe, chlapče, hlavu vzhůru.

na na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidaritu.

šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky. Řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba od

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě.

0: to volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
0: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Soud potrestal SPD za předvolební plakáty. Vládní hnutí má zaplatit 3 miliony korun za kontroverzní předvolební poutače, na kterých byl mimo jiné muž tmavé pleti se skrvaveným nožem a v zakrvácené košili. Společně s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle nepravomocného rozsudku SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti. Hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho vládní poslanci odmítli vydat. Korouhvička se obrací. Maximální cena benzínu zítra dál klesne o 27 haléřů na zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně stoupne, a to o 7 haléřů na 39,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem nyní průměrná cena benzínu o 8 korun na litru vyšší. A nafta je na litru dražší o 6,50. Ve Žďáru nad Sázavou si začali hlídat příjezd ke škole. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základek zakázali ranní vjezd autům, a to od 7:20 do 8 hodin. Opatření začalo platit od tohoto týdne. Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi školáky, obracela se anebo couvala. Iránské drony a rakety dopadly na letiště v Kuvajtu. Mezinárodní letiště se přitom po válečné uzávěře otevřelo teprve předevčírem. Podle kuvajských úřadů po úderu bezpilotních letounů skončilo v nemocnici přes 60 lidí. Letiště muselo kompletně zastavit provoz a odklánět lety. Teď už je provoz částečně obnovený. Kuvajské letiště loni odbavilo téměř 15 milionů cestujících. Od počátku blízkovýchodní války se několikrát stalo terčem odvetných úderů Teheránu. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně od západu připlují mraky, sem tam i s přeháňkami. Naměříme teploty kolem 25, na západě bude jen kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

nějaký cizí chlap se hrozně zajímá o věc, která cenu má jen pro ní. Divil jsem se, co jí na tom

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
0: Český impuls.

Jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéf.

dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

0: od jisté doby. Nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Výdejny potravinové pomoci jen tak nezmizí. Díky podpoře Ministerstva práce budou v Česku fungovat určitě do konce roku 2028. Naopak se jejich kapacita rozšíří do dalších 50 měst. Projekt funguje díky obcím a městům, ve kterých místní sociální pracovníci rozhodují, komu se pomoc dostane. Díky aplikaci vidí, kdy balíčky s potravinovou pomocí dorazí a kolik jich bude. Na základě toho mohou své klienty do výdejen poslat. Aplikace je pak upozorní, jestli si balíček vyzvedli. Okresní soud v Děčíně poslal do vazby mladistvého muže z České Lípy. Okradl a zranil 3 ženy. Dvou loupežných přepadení se mladík podle zjištění policie dopustil v noci na 1. června. Za 3 loupeže mladistvému s ohledem na jeho věk hrozí maximálně 5 let vězení. Policisté pátrají po 63-letém Vladimíru Ječmenovi z Kladenska. Nevrátil se domů ze zdravotnického zařízení v Berouně. Lékaři ho propustili včera v 10 dopoledne. Manželka se mu snažila dovolat, muž má ale stále vypnutý mobilní telefon. Vzhledem k jeho psychickému stavu má o něj obavu. Policie přijme veškeré informace o hledaném na tísňové lince 158. Na webových stránkách policie je identity pohřešovaného. Zlín Film Festival končí. Letos přilákal do kin na 24 tisíc diváků. Na doprovodný program přišlo asi 95 tisíc lidí, tedy podobně jako loni. Festival letos uvedl 300 filmů z rekordních 57 zemí. Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež dostane na dnešním galavečeru herec Petr Kostka. Ocenění při zahájení festivalu už převzal výkonný ředitel ČTDčko Petr Kolik nebo socha Hurvínka, která letos slaví 100 let. Doplním, že vybrané festivalové filmy uvidí příští týden diváci v Mikulově v rámci Mikulovských ozvěn. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak

lásky hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.

doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Sněmovna dnes opět může jednat do noci. Prosadila to vládní koalice, která chce probírat znovu zavedení EET. Navíc by chtěla dokončit druhé kolo schvalování novely stavebního zákona, které minulý týden dolní komora opakovaně přerušila. Poslanci už dnes schválili novelu zákona o podpoře bydlení. Má pomoci lidem v bytové nouzi. Norma mimo jiné přesouvá část pravomocí z obcí na úřady práce. Ty tak mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Zákon také rozšiřuje počet poradenských kontaktních míst a zajistí, aby měl přístup k poradenství kdokoli. Předloha teď míří do Senátu. Krymská ulice v Karlových Varech se dočká úprav. Součástí projektu je i vybudování nových parkovacích míst, kterých je ve čtvrti Tuhnice málo. Ve stejné oblasti plánuje město další rekonstrukce okolí. Podle náměstka karlovarské primátorky Lubomíra Kováře úpravy vyjdou na zhruba 16 milionů korun.
2: S tím, že směrný rozpočet byl 1,2 milionu, takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
1: Jde o odvolání občana, kterému vadí pokácení stromů. Ty ale mají podle vedení Varu nahradit nové a ve větším počtu. Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat dvě posádky sanitek.
3: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
4: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
3: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
5: Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
3: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Rusko začínají docházet paliva. Některé benzinky v Moskvě a na severu země zavádějí limity na nákup pohonných hmot. Server The Moscow Times to spojil s měsíce trvajícími ukrajinskými vzdušnými útoky na významné ruské rafinerie. Ruská vláda už tento týden zakázala do konce listopadu vývoz leteckého paliva. Nové omezení zavedla po zákazu vývozu benzínu. Ten platí už od dubna do konce července. Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala Kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničí.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suterénu. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
2: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla 100 bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Donald Trump se chystá na červencový summit NATO v Ankaře. Účast amerického prezidenta podle agentur potvrdil ministr zahraničí USA Marco Rubio. Podle něj by mohlo jít o nejdůležitější schůzku v historii Severoatlantické aliance, protože je prý třeba některé věci objasnit a napravit. Pobyt u Máchova jezera má být vlídnější. Vyrostou tu 2 nová hřiště a půjčovna lehátek a slunečníků. Ředitel technických služeb Doxy Martin Oumrt říká, že se snaží pláže u Mácháče přiblížit těm v přímořských letoviscích.
3: Jsme nekoupili originál řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
1: U Máchova jezera taky přibydou samoobslužné platební kiosky. Současně s tím stoupne vstup na pláž z 80 na 100 korun. Z ostravské zoo utekl jeden z lemurů kata, jak informovala zoologická zahrada na Facebooku. Lidé se nemají snažit zvíře odchytit, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Pokud by lidé uprchlého lemura viděli nebo se jim ho podařilo třeba zavřít na chodbě či v garáži, mají volat do zoo. Jde o samce, kterého do zoologické zahrady přivezli nedávno. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Pravidelně spořící Češi by měli mít v důchodu víc peněz. Ministryně financí Alena Schillerová dnes představila novinky v dobrovolném střádání peněz na penzi. Podle jejího plánu se má zvýšit podpora penzijního spoření pro mladé klienty. Slibuje mimo jiné také snížení poplatků za správu. Ekonom Štěpán Křeček to v impulze Honzy Benešovského zhodnotil jako krok správným směrem. Zároveň doufá, že snížení poplatku za správu penzijního fondu se dočkají i stávající klienti.
2: Protože administrativní náročnost toho, kdyby každý o to musel žádat, by byla enormní, takže logické je, aby politici to udělali jako automatickou věc, kdy se od určitého data omezí maximální výše poplatku, tak aby byla výrazně menší než doteď.
1: Ministerstvo financí příslušný návrh zákona zítra vloží do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Brusel je připravený mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla. Chce tak unijním zemím pomoci vyrovnat se s energetickou krizí související s konfliktem na Blízkém východě. Evropská komise rozvolnění podmíní přísnými podmínkami. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně, celkově ale nejvýš 0,6% do roku 2028 na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. Tisíce Albánců vyšli do ulic kvůli zeťovi Trumpa. Včera večer protestovali v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera na vybudování luxusního resortu na neobydleném ostrově Sazan a na pobřeží kolem laguny Narta. Jedná se o chráněné krajinné oblasti, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí tam želvy. Rozhořčení Albánců vyvolala i dcera amerického prezidenta Trumpa Ivanka, když Sazan nazvala soukromým ostrovem, který s manželem Kushnerem objevili. Albánská vláda projekt Trumpových příbuzných schválila už začátkem loňského roku. Podle ochránců přírody plán zasáhne několik stovek hektarů nedotčených pláží. Včerejší demonstrace se nesla pod heslem Albánie není na prodej. Agresivní chování na palubách amerických letadel se šíří, varuje předtím Federální úřad pro letectví. Fyzické i verbální útoky se pro posádky stávají novým standardem.
3: Jenom letos museli stevardi a letošky řešit na palubách amerických letadel přes 700 případů. Občas stačila domluva, další incidenty jsou závažnější. Palubní personál čelí fackám, kousancům nebo pokusům o otevření nouzových východů, protože cestujícímu chybí čerstvý vzduch. Jeden z pasažérů byl nedávno připoután lepící páskou, napadl posádku kvůli studenému kuřeti. Létání se tak občas mění přehlídku bizárních kousků. V nejhorších případech piloti místo do cíle míří na nejbližší runway, kde čeká policie. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Výšlapem na svatý Hostýn ukončil odpoledne prezident Petr Pavel dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na 5-kilometrové trase ho doprovodilo asi 20 skautů a další desítky lidí. Turistiku prezident zařazuje do svých cest po regionech často. Na jedno z nejvýznamnějších moravských poutních míst vyrazil z Rusavy na Kroměřížsku. Trasu Pavel absolvoval za hodinu a čtvrt. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.

zrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: čo knedlo zélo.
1: Stařičký autobus

mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

ještě na rinku, dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, vzali mě k vojákům, svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Tamhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej,

pod mýma nohama, doma už posekli a budou sít. A já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem

Ček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spát.

taky u rybníka za obcí Hradiště slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. V sobotu spatřit pak bylo lze šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém

Byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých

přítomné nudistky nesly to z nevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat, přičemž

na majetek, podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. V tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

Vlasta honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v Turánu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchyl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů. Stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
2: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
1: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
3: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba Dolánky, Podbořany nebo na Západě. Západě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází. Svým paňákům den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodál a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám touhou, touhou

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobil, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suterénu. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
1: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla 100 bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat 2 posádky sanitek.
2: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
3: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
2: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
4: Ložnice pro každou posádku. Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
2: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici v Praze Adama Ondru nadchla. Hvězda pražského světového poháru a 4x mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Ondra před čtvrteční kvalifikací doplnil, že na tenisovém centr kurtu ještě nikdy nelezl. Semifinále i finále jsou naplánované. Nové na neděli. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tünde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů, stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
2: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
1: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
3: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba Dolánky, Podbořany nebo na Západě. Západě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game.